0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Za ljetošu inscenaciju ličnoho dživadva je Nimsko-Srpske ludove dživadvo hižo dvě cečinje zastupnych liščíku předavo. Kaž NSLG na naprašovanje z Čilisu na dvore rodu mjestom hižo započeli jevišćo tvarič. Vone je lica z posta metrami širokosti jedne z najväčších, kiž dotaj mijachu. Zajšom tydženju su rajaki a rajerio s koncepcionelnymi probami započeli a dživarniach nastavaja tu kvilu rekvizity. Je to mjestom cicita sezona ličnoho dživadva, prine predstajenje budže 18. junija. Noa gratonja vonjove je v oboru svoni bošči, mač do kletuši je nazime dotvarena byč. To prajčera budeski vyši mješčanosta Karsten Vogt při svedženskim zarove. Tvar noho domu, kotrimž zmija v obornicu nadčasne vuotovanje a mjestna za ci ježdžidva, ma doromady 3 miliony euro pvačič. Peneze za projekt dađa mjesto Budyšin, kajštiš v okres a kraj. Dobrovoljna vonjova v obora svoni bošči ma 9.20 čvonu, vjacovo teme sušiče bihu vusovanja. Lica pri nichcioch mjesacach su horni vužicu veľký menie skoča tutorali hač loni samsem času. 1.80 mortvých zvieratu je veľčí fachový otriad při krajnom přírodovom záređe pri ním kvartálu v obkručiu. Od januára do mirca 2025 by to porno tomu 106 vôcu kozu a druhý zvieratu kiše veľk moriu. Mez nimi bych u nekotre pádu zjara veľe zakusanými zvieratami. Najviace veľko je nimsky žive Braniborsky a Nižozakski, na cieči miestne je Zakska. Hamorská gminská rada planuje ponovenie tamnišie svobodnie vyššie šule. Čera je mestru im nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne připravy rozdeliva. Šula je dodžažana vo sebe delných poskodach a štož nastupa typenie a sanitárny obvuk. Kletu má plánovanie odsamknené byč, hač do 2029 cedža tvarič. Hamorská gmina nadžia so na nekak 440 eur spichovanský sredku z komunálneho budžeja Sakskeje. Nimska a Pulska železnica chcete pučovanie po susodnom aj krajom aj voložiť. Planovaný je železnický zvisk mes kočebusom a 100 kilometrov zdalenom šleským mestačkom Legnica vutvarič. Kež rozpravia delnosabský rozvoz, maja od 13. decembra prenie čahy direktne mes mestom aj ježdžič. Sedom zvisku v obdžin do kuždoho smira je planované. Čara, kotraž vedže tu kvilu od Legnice přes Žagajn a Žare do Baršča, chce džahač do kočebusa podlišič. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tež pučovanie do Rocławia. A to one byšu naše džensniše povestče, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca votranja vješča meteorologo je ništo sunca, požišo potom zaso močele, švijele popudnju znova jednotljive rimanja, a to šo pri maksimalnje 12 stopnjah.
2: Ničo nešo, poradku našem koncu tojš, prijetši dere, do džensnejše je vutore 4 po napo 6 Čeche.
0: Srpski rozvoz.

Da war so, setka so dženca kmeinska rada na žoli tamniši kmeine za počat kvečo šestčih. Tež nebylčicach maja posedženje kmeinske rade za počat ketam večo sedmich kmeinske sedorni. Dženca večo možeče zorabistiku popuču doživič, bošecach, to je pola Kupšic, přednošuje Kito Kšižank ze Sapsko instituta vo starych sapskich miestnych mienach. Za počatk je večer šestčich na tamnejším Jechanskim dvore. Štož z vás chce so s honačom na vubiedžovaniu kaponu nedželu ve Jasence v občilič, keď bu je našišat do štvortka, môžeče so pala budarecu ve Jasence za to přizvič. Pokiaľ zajúciš u sredu, kantor Drežanskej cirkve našej knene Matias Grünert vôduje Jutze pištelové koncert v cirkvi Kluž Tramarijenej vězde Pančicach kukuje a to večer šestčich zastupie darmotne. A dve hodiny božišo koncertuje samsno organist potom hišče Bukečanskej cirkvi po takým jutze večer vosmich Bukecach. Domojnice letnika 2026 přeprošuje vútrobne do svojho riečno niezda Júce v teórii riečne niezdo v vulkých žárach a to od popodňa na poštorioch. Široko svoje dúrie na zromadne popodňa a dokež nastavaja dobré rozmove najlepšie při niečím svodkým, kofi a tykans, tam viezo tež poskyča.

0: Sina Tominčino, došes Čechie. Južnokorejske zynky, poskajče? A s tym w obraz dalokej Azji sučera peša 26 piłaku maj lilikora ze Seula na żulu serbskoho domu kuzbali. Maj lili menuje so ko, to reka przełożene miejskie cautki, a to je mieno holčace šule, kotruž su spivaki nederaz romadnje vopitali. Nietko su hižo trochu starši semestr, ale spivaja z ľubosču k harmonii. Pito čera tež vosibite serbsko-korejske korove zetkanje budeši nedeš tak ceš, šako su se južnokorejčanki vúrazne pšeli za domorodne kor, ko budešin z nimi zromadnje program vortuje. Spivaki ze Seula nošachu tradicionelne doje šate a vošivanu bluzu. Přes iniciativu a privatne styky orkestru a menedžera serbske komornije filharmonije Serbsko-ludo-ansambla je zvisk do Budešina nastav. Nekoci sučbniku ansambla večer sobu v obrubichu. Solistka, korejčanka dopomni so, zo je ze serbske solistku Tanju Donatec studovala. A tak so so nekotre nitki na tutem večerku pletli, tak poveda Benjamin Wirth, skora Budešin.
1: Vše lošný večer. Da jeden jara živo začíš, oni sú tu spolne útrobu byli, zaspievali, aj z dušu.
0: Maj Lili Korze Seula vstupí júce ešte raz ve Praze a vosta s písanými vechlemi sa rožanujo trochu korejského ducha. Tu bola nás ve Vúžice.

0: Nábožné slovo.
1: Ma Antonius Kretschmar z Dubrinka.
2: Tu časne môže so ľuchko stač, zo stvierdneš. Napřečo druhým, ale tež napřečo sebi samomu. Viele háru, spíšnošče a samohusto brutalita. A tu zvostanie jednore prašenie. Kak vostanieš človek ve všim tým? So nic porazeč dač, nereka šitko vútrač, abo silne skutkovač. Reka skerie, nucko nie nezubič, štož človeka vúčinia. Respekt, sobu čuče a viesta přistojnošť ve vopkadže miesobu. Sú to husto malé vece, kotrež rozdiel vúčinia. Mierne vostač, miesto spíšnej reakcie, připosluchač, tež do se hinejše omenenia. Nic šitko dále noseč, štož jenož nemier širi. Mirčím bubo je junu praju, človek stáva so při službie bližším v opravdže s človekom. To voznamenia nie je možno sam za sebe človesce jednač, ale jenož v miesobnym vopkadže. Zdá so mi, so je to dobrá mysl. V dobrom vopstač, tež, když nie je to přeco lohko. A nedač so od toho odviešť, ferno ostač. Sebi samomu a druhým napřečo.
1: Tole praje Antonius Kretschmar z Dubrinka, ve nadoku a zamovitosť či kulúske vosady. Ci do šestčiche.

0: Nekoci su to v našich povišťach znači, že svišeli trúze ište nic ve svoje bošči, su ze svedženjom čera tvarnuje gratune za tamnišu vonju v oboru oficiálne zahajili. A mesto ešto ľudži mi, kýž by tole doživi v obietež, Štefan Schmidt.
1: Ižo viacač cicači let je Joachim Cisch z čvonom vonjove v obore v svoje bošči. Animale pojcu to časa čaka vun, keštiš dalši kamaradža tamnišie vonjove v obore zodostanu novú gratuniu, kotruž, tak Joachim Cisch, nus ne treba ja.
2: Hej, mu novú gratuniu treba mu šesto naša stará kiška, ta stará gratunia, všemala. Budemo neke, mu máme dvi nové auče, budemo dostať. A s tým mu treba mu hej, väčšie rumnošte za drasty, musím čišť úplne předrašťujme. A nikto ten nemôže po tak menovanú einsatzu. Den Nutzschinsch hat nicht die Humut, da schauen wir nicht mehr. Da schaut man das Tag Stare, das Kunstwanne, so muss man treffen, nur gerade um.
1: Zanimale 10 Millionen Euro ma neue Dom na Kromjese smir boa schätze nastać. V nim mašitko dženzischim standardam a vumeninem odpovedovač peneze za projekt dostanu od mesta Budyšin, kaštež od Vokreza a kraja. Zaposlanc krajného zema Marko Šiman CDU je sa občas leta za tvár nové gratúne zasadžoval a v úzbene v svojej náreči angažemón a vážnosť v oboniku.
3: Tato vážnosť treba tuto česnánsky angažemón bez toho nebe naša továsnosť jac existovať môže, dokež tu vôľký džel všich továsnostných nádarkov svojho česnánsky čina a my môžeme sa všetci ďakovať. Co máme v oborníku, co máme ľudí ve kultúre a športe, tohle je to jara vážne za tých tých ľudí, ktorí z Česnahamce sa angážujú a dále podporujeme. Znamenča s tým, za taký novotvor nastane, za maja rámikové možnosti, sa lepe doma čučať, to nite je.
1: Kajž pši necíše gratúni vosrič svoje bošče, má tiež novotvor dvúrečne pomenovanie dostač. Hač runieš sú Serbianice než ve vonivej vobore, ale sciva v svoje bošči a v okolných sách v menšine, stej sábska rieč a identita pšelšo vážnej, praj bolbočan Manfred Kišnik, ktorýž je hižo 60 let s čvonom dobrovoľne vonivej vobore.
4: Musíme bolbo, že sú všem dvie, kde sábce, cíš arim a ja, von der Kunst, als von der Borsche, dem Daniel Mirtsching. Das ist ein Guss, Tradition, ja, der Geschandri Seela, Jonau und Ndombo, das Herbstger Ritsch. Muss man das Guss da haben, geht da, ja, stelle ich nach dem Mutz ist die.
1: Kletu v názime, jeli šitko tak pobene kaž plánované, chceča do nové gratúne v svojnej bonšči začaneč.
0: Očarošim svedženským zárove za novú gratúňu voňovej vobore svojnej bonšči rozpravieše Štefan Schmidt. Dvanače po šestčeche.
5: Salut, ça va bien? Nutek, how you are doing?

0: Ja sem Ludka Kito, eksperta za bohatostva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Huhu!
1: Au! Aua! Što ta dužno zase vokolo leži? Onecko sem na Lego klock stupil. Aua! To boli! A čeo da tun boutu vokolo stej?
2: Kito, vočin, voči! Tu je šo pone nasypane z nekakim čaporom. Lego, pisaki, plackove papierki, knižki. A čeho dla stej tu bou?
3: To su šitko vážne vecky.
2: Plackove papierki su prošu jara nevážne, abo?
4: Haj, ale ja tola tež neviem. No, čeho dla je tu nadobotajka neroda našim bydlenšku?
2: Treba my da to šo vopravde hišče, Ludkaj. Nametuju, zo rozdelime vecky na tři romatky. Prvnja romatka, vece, kotrež trebame na kvíždy pat. Na druhú romatku přinže to, štož môžeme snáno hišče dále dať. A na třetiu romatku to, štož môže prič.
4: To je či plán, Juro. A viešte što? Dženca sú prípadne čaporúe viki. Tam doneseme čikot z druhej romatky.
0: No, a netko dželus, dođe vás dá. No što da tule leží? Kačka za kúpanie? A ište funguje cak na romatku za čaporúe viki.
2: Hej, to je moja kačka. Ne, bies nie so ja nekúpam, ta vostane tu. Vona svuša na prinju romatku a cak.
4: Ale joule, tun šir tofe, jenož jeden, tun môže prič, na ceču romatku. Štú treba ižo jednotlivé tofe.
2: Ja, druhý mám vobuty a sem exaktne tutun, joule, dženca rano pytal. Juhu, ročo z ceče romatky na moju nožku.
0: Dale spinka za osy, tam môže so předač. Žaden z nás nenose spinku do osou. Cak! Na romatku za čaporoviky.
4: Nie, nie! Stop! Ta spinka, tun vúživam stajne jako čítanské znamieško do knihy.
0: Mato, nesme ešte spode tvojho voža poladali.
4: Nie. Môj potajný skvat pod vožom nikoho ničo nestará a na ňu te ženie stúpil neby.
2: Prajtaj raz, vysvetľavot ničoho nedžilitaj. Čaporúe viki, môžeme to raz zabič.
4: Haj, za čaporúe viki sú moje svutkošče pod vožom vopravde preškoda.
3: Huj, Tym jarune svutkošče rek.
2: To máš celé pravé.
0: Svutkošče račo znamajdži.

Večera tega pravi rimanje, a tomu padachu šnoki dešča z nebja. Meteorologojo očakuje tež přichodných dňach skýry tega kudne vetro s jirým vecikom a přeco zaso deščom, ač do piatka však knieža lodový mužojo. Vo nocnym zmiarsku pak ničo svyšala abo čítala nesem, znajmenča nic, v našim kuncu 6 hodin 46 je.

0: Dvoči, so dženca rano reči. A to čitame v nojnach.
1: Hej, sme bezo tež dženca žno nojne přelistovali a jedna z tému, kelko požadarjo vo azyl dževa budeskim v okresu Betina.
2: A je tute teme so sakske nojne vinuja a pisaja, zo je budeskim v okresu stajne viace možnošu zo bychu. Požadarjo vo azyl moli dževač stajne viace z nich přivozmu, tež skvadnosť, gmenach, tovarstvach, abo tež direktne pola v okresa dževo vukonječ.
1: Do kvílu však maja 8 poskytku, mez druhým budešine vojerecach abo tež vútach, tam po maja požadarje vo azyl na tvarských dôhach, staraja so napríklad tež vo zeleništa abo podpiraja domovniku.
2: Haj, a možné sú také dživa přes zákon, kýž je so lieče 24 a 26 kvalju a tun riaduje, zo môža so požadarje vo azyl, tak rec k takým dživam zaujazač, na hodinu dostanu potom 80 centu, to je přidatné k penězámky ždostanu takrát ze zariada.
1: Kajž písa SZ je bilanca zvisku s tutými dživami dotelské remešana, krajnoradne zariad reči o tem, co sú nekoci kandidáča jara motivirovaní a přivědce, druze zase napadnú pře zapožděně abo sú a na dživo nepřindu.
2: Budešine například je tu kvílu jenž jeden od pečoch dživačerů zasadžené. Zakvadná ide Dea šako je za tým, zo dostanú požadarie vo azyl vistú dňovnú štruktúru a môža so tak rece vistým zmysle tiež za tú ašnož zasadžiť.
1: A ešte jedna ďalšia ličba pod som v okresu, hoďa so stopústa požadarie vo azyl za také pomocné dživa, v umenenie je, zo môža peši na dživo si dojnč.

Na bože čuo, to ja som noze, pak na dompuč do Sapske Vúžice. Drúze vúčeknú si raz za nekotre dny, treba je raz jenú inášu tapetu okolo sebe. ADAC líči s tým, zo bude doletiš na autodrohách pytnš, vo sebe na A4 a na A27 džesac z Kamenice přes hov dále do Bajerskeje.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Za letošu inscenaciju lječnego dživadva je nimsko-serbske ludove dživadvo hižo 20 zastupnih listčikov předalo. Kaž NSLG na naprašovanje zdjeli, su na dvorje rodu mjestom hižo započeli jevišo tvarič. Vone je lica s 100 metrami širokošće jedne z najvećih, kiž dotaj mijahu. Zajšom tydženju su rajaki a rajerio s koncepcionelnimi probami započeli, a dživarnjach nastavaja tu kvilu rekvizite. Je to mjestom cicita sezona lječnoho dživadva, prinje predstajenje buđe 18. junija. Nova gratunja vonjoveje v oboru Svoni Bošči mahač do klitušije na zime dotvarena byč. To praje čera budeski vyši mješanosta Karsten Vogt při svedženskim zarove. Tvar nového domu, kotrymž zmeja v obornice nadčasne vôjotovanie a miestna za ci jezdžidva, ma doromady 3 milióny euro pvačič. Peniaze za projekt dadža miesto Budyšin kajštež v okres a kraj. Dobrovoľná vonjová vobora Svoni Bošči má 29 členov. Viace o téme slyšíte ešte raz biehu vusovania cibidelky na osam. Lica pri nich cioch mesacach sú horní v Užice veľký menej skočať

0: Utorali hač loni samsnem času. Jedona 80 motvir zvirjatu je veľči fachový otrad pri krajnom přirodovom zaredže prinim kvartalu v obkručiu. Od januára do mirca 2025 by to ponad tomu 100 a 6 vodcu, kozu a druhých zvirjatu, kýž je veľk moriu. Mez nimi byšu nekotre pádu z jara veľe zakusanými zvirjatami. Najviace veľko je nemsky živé Braniborsky a Nižozakske. Na cieči miestne je Sakska. Hamorská gminská rada planuje ponovenie tamnišie svobodnie vyššie šule. Včera je miestru im nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne přípravy rozdžiliva. Šula je dodžažana vo sebe delných poskodach, až tež nastupa typenie a sanitárny obvuk. Klitu má plánovanie odzamknené byč, hač do 2020 čirciča potom tvarič. Hamorská gmina nadžia so na nekak 430 eur spichovanských sredku z komunálneho budžeja Sakskeje. Nemská a polská železnica chce ti pučovanie po susodným aj krajom aj voložič. Plánovaný je železnický zvisk mez Kočebusom a 150 kilometrov zdaleným šleským mestačkom Legnica v utvarič. Kež rozpravia delňo srbský rozvoz maja od 10. decembra prineča i direktne mez mesto Majježdič. Sedom zvisku v obdžin, dokuž do smira je plánované. Čara, kotra švedže tu kvilu od Legnice přes Žagajn a Žar do Baršča, má so hač do Kočebusa podlešič. Jezba traje nešto menej hač 2,5 hodiny, s tým voloža tiež pučovanie do Rocławia. A to byš upovieščo, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Aj meteorologojo mejachu pravé, netko so budešenie trochu slunco z nebia smie, doko voko pak šire močele a tiež hauze so tu hýbaja, potekým znova dženca vici kojte. Dženca živé slibro so mes 9 a 12 stopnemi hýba a biehu dňa dostaneme potom znova šviele s blakami samo rýmania.
2: A poľadáme na poče tam žane hačenja znate nesu, ale tu njen mobilne böskač tunšte tam pšetca steve jitru na smir kamenc, nemce milstrich, štyri po na po osmiche.
1: Serbski rozvoz.

mirne synki. Za nebe rano stanči zvoža. Hektika vuderiva, džesač ponne po osmich. Dženca večer možete zorabistiku popuču doživić, a to v Bošecach na tamnišim Jechanskim dvore. Tam přednošuje Kito Křižank ze Srbska instituta vo starých srbskich miestnych menach na jenom celé vosibitnom miestne potekim v Bošičanskim Jechanskim dvore. Až tuž chcú sa ze svojským honáčom na vúbidžovaniu kaponu nedželu v jasence v obdželič tunmiu sa dospecha meč. Jenaš ešte hač do štvortka môžete sa pola budarecu v jasence přizivič. Pokiu za júci šu sredu, kantor Drežanské cirkve našej knieni Matias Grüner tvohotuje júce pištelové koncert ve cirkvi Kloštra Marijine v Zdebančicach kukuje, zastupje večer 6 a zastupje darmotne a potom večer 8 samsne koncert ješ raz Bukečanské cirkvi. Domojnice tuto leta přeprošuje vútrobne do svojho rečno nězda Juce v otyri tute v vůjkých dárach a to popodňu na poštyrioch. Poladáme raz na sviaty džin, na štvortk, od dupo na džesačich, očakuje vás v Krusčicach, na Rajnče Pivko a tiež poladinorec, no oslicach, vesela so na džin muži, džiš však sudaja tiež svodne pšikusky a napoje od dupo na jednačich. Mužakové pojedu od štvortka do nedžele historické lokomotivy mez Bivivodu, Kromolu a Mužakovom.

0: Znanosti v našich bojščach i žavotem slyšeli dež nic. Čera su zvoni boršči ze svedženjom tvarnuje gratunje za tamnišu vonjovu v oboru oficiálne zahajili. A my stojšto ľudžimi, kiž by tole doživivo, byte Štefan Schmidt.
1: Ižo viacač cicači let je Joachim Cisch z čvonom vonjovej v obore v zvoni boršči. Animale pojecu to časa čaka vun, keštiš dalši kamarádža tamnišie vonjovej v obore zodostanu novú gratunju, Gottruš, tak Joachim Cisch, nus ne treba ja.
2: Hej, mu nu gratun, trebe mu šesta naša stara kiška, ta stara gratun, ja, čemova. Budemo neki, mamo dvi nove auče, budemo dostač. Ha, s tem mu trebe mu, hej, veče rumnošče za draste, mu sam čišće ubine předrašću ima. Ha, nihtu te ne može po, tak menam, nek menmanu einsatzu. Te nutšinč, ha, so nije humoč, to šomu nimamo. To šlo po nás tak staré a skoncované, že mu treba jednou gratunu.
1: Zanimale 3 milióny euro má nový dom na kromiesce smier boha šetce nastač. V ním má všetko džencejším standardom a v umeninem odpovedovač peneze za projekt dostanú od miesta Budyšin, každéž od okresa a kraja. Zaposvanc krajného zema Marko Šiman CDU je sa občas leta zatváral nové gratunie zásadžov a v úzbene v svoje náreči angažement a vážnosť v oborníku.
3: Tato vážnosť treba tuto česnánsky angažement bez toho nebe naša to vážnosť jac existovať môže, dokéž tu vôľký džel všich to vážnostných nádarkov svojho česnánsky čina a my môžeme sa všetci ďakovať. Co máme v oborníku, co máme ľudí ve kultúre a športe, tohle je to jara vážne, že tých tých ľudí, ktorí česnánsky sa angažujú, dále podporujeme. Znamenča s tým, za taký novotvor nastane, za maja rámikové možnosti, sa lepe doma čučať, čo nete je.
1: Kajž pši necíše gratúni vosrič svoje boršče, má tiež novotvor dvúrečne pomenovanie dostač. Hač runieš sú Serbia nici než ve vonivý vobore, ale zcela v svoje boršči a v okolných sách v menšine ste sábska rieč a identita pšeušo vážny, praj bolbočan Manfred Kišnik, Gottrich je hižo 60 let z čvonom dobrovoľne vonjovej obory.
4: Musíme bolvať, že sme všem dvie, kde srbce, kde cíš arém a ja, von der Kunst, a zvonu boršče, no hej, ten Daniel Mirčing. To šun kus, tradícia je, to keš Andri Zela, jo návodne dombo, no hej, to srbská rič. Musíme to kus staráme, kaj to je, što ješ na sem moci stej.
1: Kretu v názime, jeli šitko tak pobiene kaž plánované, chceča do nové gratúne v svojnej bonšči začaneč.
0: A vo čarošim svedženským zároveň je rozpravial Štefan Schmidt.

0: Nábožné slovo.
1: Slyšiče od Antoniusa Krečmarja z Dobrinka.
2: Tu časnje môže so lohko stač, zostvierdneš. Napřečo druhým, ale tež napřečo sebi samomu. Viele hary, spiešnošče a samohusto brutalita. A tu zvostanje jednore prašenje. Kak vostanješ človek ve všim tým? So nic porazeč dač, nie reka šitko vútrač, abo silnje skutkovač. Reka skerje, nucko nie nezubič, štež človeka vúčinja. Respekt, sobu čuče a viesta přistojnošť ve vopkadže mesobu. Sú to husto malé vece, kotrež rozdiel vúčinja. Mierne vostač, miesto spišnej reakcie, připosluchač, tež do se hinejše omenjenja. Nic šitko dalo noseč, štož jenoš nemier širi. Mirčin Bubo je junu praju, človek stava so při službie bližším v opravdže s človekom. To voznamenja ne je možno sam za sebe človesce jednač, ale jenoš v mesobnym vopkadže. Zdá so mi, so je to dobra mysl. V dobrom vopstač, tež, když nie je to přeco lohko. A nedač so od toho odviešť, ferno ostač. Sebi samomu a druhým napřečo.
1: Praj Antonius Krečma z Dobrinka, na doku a zamovitosť či kulúske vosade. 4 menšine do 8.

0: nábožné slovo.
1: Ma Antonius Kretschmer z Dobrinka.
2: Tu časne môže so ľuchko stač, zo stvierdneš. Napřečo druhým, ale tež napřečo sebi samomu. Viele háru, spíšnošče a samohusto brutalita. A tu zvostanie jednore prašenie. Kak vostanieš človek ve všim tým? So nic porazeč dač, nereka šitko vútrač, abo silne skutkovač. Reka skerie, nuckonie nezubič, štož človeka vúčinia. Respekt, sobu čuče a viesta přistojnošť ve vopkadže miesobu. Sú to husto malé vece, kotrež rozdiel vúčinia. Mierne vostač, miesto spíšnej reakcie, připosluchač, tež dosyhinejšie omenenia. Nic šitko dále noseč, štož jenož nemier širi. Mirčím bubo je junu praju, človek stáva so při službie bližším v opravdže s človekom. To voznamenia nie je možno sam za sebe človesce jednač, ale jenož v miesobnom vopkadže. Zdá so mi, so je to dobrá mysl. V dobrom vopstač, tež, tež nie je to přeco lohko. A nedač so od toho odviešť, ferno ostač. Sebi samomu a druhým napřečo.
1: Tole praje Antonius Kretschmer z Dobrinka v nadavku a zamovitosti kuloskeje vosade. Cí menšine, dožive Čechie.

0: Cuse rozkranjaš z jednej ženskeju, kotraž nebužo vam neznata ljube přisucharje. Jej głos znaješ ze Sarskiego radija abo teke ze televizije. A mogi z vas jo se z niju teke južo vosobinski zmakao. Kašio ona s mikrofonom abo teke ze budišinskimi filmarjami duce była ve Sarskich sach abo hinji. Minim Kristu Brantovu. Ten raz pak som se ja vezela mikrofon a som se sednula do šega a som k ní dojiva a to do Berlina, žož vona bydlí. Kaž se hove je bydlenju tak rozgledujom, dycha ze ščenu a ze šiknych rogu a boku nekak sarski duch. Sarske knigve, keramika z Vúžice, jačone jajka, šibarové obraze a šo druge hešči. Krista Groen, ty bydliš nento južo bejnych let o Berlinu. Jo to ho v Berlinu tvoje bydlinje, abo jo to mjastem tvoja domunia?
1: No jo, to je zatem, co po domuniu rozmejuš, tam, že se jacuju ze cevejo dušu, a tak to je Vúžica. Ale bydlím ja Berlinu, už očižaš čalit, a mi se ho také spodoba. Nešpěry se mi nehospodoba, dokoláž je bylo všechno tak gvostné a hektické, tomu jsem se přivucoval, ale nic tak, a jsem to přivuzoval, ale ja jsem vystava mírna tak, ako jsme my se v Vúžice živili.
0: Ja. A vonaka je samo teke tak, až možeš ty se Berlinu teke ze služimi Sarske rozkranjaš. Ty nisi jadnučka, ako ho Sarske pojeda.
1: Nie, ho jo bejnych Sarskich luži a mam teke kontakt z nimi. Pere sme umili domovinsku kupku peniž, to to lepe bylo. Ale ja napríklad se cestě zmakam ze Doris Teichmannovej, ona vidomostne slíži na Sarskem polu, a tož se zmakam jej tam také ze zajímavým, jo. Ja. Dokonáž to sú stavizne, cerkvinské stavizne, a to je moje polo, tak, tak trošku.
0: Ty nejsi se také ve Vúžice nahožíva, tvoja bojka jo hinži stava. Ulicu raz.
1: Ja, moja bojka je stava ve Šlezinske, a to ve Waldenburg na Nímsky Tinsas, a nento so tomu goni Vaubřich. To je bola riedna krajina tam, gore, veľa strusko, ale to miesto je bolo jano miesto Gorniko. Tam je so kamenné uglo ukopalo. No jo, tam sme
0: vestali. Je tvoj nan teke bol Gornik?
1: Nie, môj nan jo žíval ako tvarský lúž, ten nie jo. Ale ja ga jogo znajú z väčšieho jana ako vejak, abo žošim nic, ten jo živíš a čižaš sa do vejne. A sedem a stržaš sa sme sa zase smakali.
0: A vy ste dejali potom domovňu opuštiš, ste net prišli do Vúžice? Kak je to bolo?
1: Ne. My sme museli nešpery v auguste piš a stržaša z našeho bydlenia ven. Tam sú prišli pelské vejaky a te sú nám gronili frau paken 10 minuten dan raus. Hmm. A naša mama jo se tak zlikova. Až nejo žoši mogva nic zapakovaš. A pen jo dostala Jana s karabinom a sme museli ven. A tak sme stali v Lišojském času, augusti, ja som ten čas bol živý šlit stará, bosa, v šajkém kležiku, šopvo je bolo na droze a ne sme mili nic veci.
0: Ja. A čo čo vy potom nejpíry byli?
1: Ja, pen sme na nás, našej šoše, ta je tam ešte bola. A tam sme byli až do zimy, šeš a stržašča, krotko dogod. Sme také vetam museli přec a sme prišli napšaudu potom do Vúžice, preto náš nán. Jo, tam už byl potom po vejne a venie nás potom tam holil do Vúpoje, Pla, Budešina.
0: Jo. A tam si te potom prídne sarske slova slyšala.
1: Jo, a to som ja našej mame goniva svúraj mama. My sme v opaky jeli, my sme zase v Polske. Dokoláž tam pri mojej šoše, tam sme sa také ako žiši s polskými žišimi. Polsky tak trošku rozgranali, A zas kuric nesom znała, tak som si myslel, my bok nesme veto zase polske. Ale nie, ja som potom z Geneva až od Saskarec.
0: A ve šuli se Saskarec, ten Saskarno Sasku uknula. Ty máš dvě soči, tej oni teke švej na Sasku ucbu. A čo sú tvoje starejšie zožom tomu gronili?
1: Ja mám dvě soči, jo, ta Jana je tak stará, až ona nejovici do šule šva, ale ta moča, ta jo, teksarský úkor, ta je nešpěrý úpoj, tam ten Paul Koring, ta žínca ješ na knini Orzesova, knini Handrikova, te sú nás rozvucovali ve šikných, ale teke, ve šikných předmětách, ale teke sarsčině. A penju ona šva do Radovoria a dále tam vukla. Jo, a moje starše, no, te su, my sme dere vukli, a tak je im bolo šojana. Oni nesu žene nic prešivo tomu sarskému mili, žene nic. Ja musím gronič, ja som odprostva v Belgin tolerantni svojžbe familii, a to na kožnem polu. Nic ja no, co drugeriert se nastupa.
0: Yes. Ono je dao bejne velje nimskih luži, a tenca su to bili žiši, kotre su pšišli z tih koncenu, a su našu rec, sarsku rec navuknuli, a su samo teke v srbstve živali. Ako v institucijach, sarskih institucijach, ako ceptare samo a hinji.
1: Jo, ja nesom jadnočka, přesedlarka, tak kaž se groni, kenš jo ca svojego živenja za sarske pšašanja, za sarski ljud živova, to su vele drugih tek, ale ja musim groniš, ja som vočego zahopenka miva to za velgin, za imnu vjec, vesemne togodla, mi nesme v šuli jano turir cvukli, mi sme teke tam nieco zgonili, teke se sarski staviznu. A ja som sobu dostala, až jo se veľkým veľe zgrešivo na sarskom lúže, ze z nímskeho poka. A dokoláž musím zase přišť na moju familiu, som odrastva v duchu tej spšavnosti a rovnosť spšavnosti.
0: A tak, si kšiva sarskému ľudu je nieco sledktaš.
1: No, tak som si myslel, mej Bog to, ale neobšavuje, co sú te gotovali. To můžeš ten jinto připomogáš, až se přitom něžto přeměníš. A to musím goniš opět tam až do žíncečného.
0: Ja, ty jsi nejprve byla ve Gorní Vůžici, jak jsi to potom docela do Dolní Vůžice přišla?
1: Já musím goniš v mojem živěniu, je to přeci tak bylo, až jsou mě do něcego starcili. A ja ešte vidím, kak je náš budušinský direktor Sarskej Vúžej šule nám rozkvat, kaký avantgardistický nadok máme spolniš v Dolnej Vúžice.
0: To je bol knes doktor Mič.
1: Jo, knes doktor Mič, ten jo tam se za to sobou staral, až se teke v Dolnej Vúžice založil. Jana Uša Šula a Ninka Bušo Piža se šlit, ja, až ono bo, jo.
0: Ja, a ty se slušala tým prednym ukrytnikam tej šule.
1: Jo, my sme tenca s busom, se s vožičom a bindliškom jeli od Budušina do Hošebusa, aby ho pomagali natvariš toštu šulu, a som přišla na Ušu Šulu, to co ještě, že už jsem na Ušu Šulu, to co ještě goniš, dogoláš ve Vupoj, že jsme pen bydlili ve Gorní Vůžice, ne, tam nicht do těch měst na také šuli byl, já jsem byla ta předna. Ale my jsme měli jednoho ceptare, a ten Paul Koring, a ten je naši mamě gronil, tam musí dali uknuš, ta je taká svába. Ach, naša mama je slyšela svába, no pen našu na sněhu. Tam můžu ona ve měre sežeš, jo. A kap ten Paul Koring nebe byl, já nevím, jak moja živenská droga by se buvila. Tak som přišla dva, abyš zaseš do Hošebusa.
0: Víš, čo přišli celá Redonia z Gorné Vůžice, nesu se ga ho vůkniky ve Dolní Vůžice namakali za tu prednu Dolnosarsku Vůšu šulu?
1: Te su se namakali, ale to je byl Jan Živětiletnik. A ty nie możesz jano uszu szulu zarobić jano z jadnej urydoniu, a jano z takimi młodymi uknikami. Mm-hmm. Tak jo przyszła sobą jana jadna z tej urydonia, to sme my byli, to co raz nikota remienia gronić. Tam je był sobą Monika Sokowa, yeah. Juri Koch, Horst Petrik, Jürgen Simon, no ja, jana z co sme komadu byli.
0: Szykno poprzałom znate minia, kotrež sú na svojom polu cas živinia, také za Dolnú Úžicu živali.
1: Jo, my sme byli jana veľkým viedom na Redonia. Napríklad my sme janosarské pedali, ja. Celé žen.
0: Ja.
1: A tam sú úkniky miasobu na to glidali, ale ja musím také goniš. To jo za nás bylo normálne.
0: Ale nie je to všetko za vás bylo. Vy čo přišli z Gornie Vúžice, čo popšal Gornosarsku rec obknižili a potom naraz Dolnosarsky?
1: Jo, to musím ale goniš, a sme ten sa si ešte veľa Gornosarsky pejedali. My sme naše redunie, jedna z tá žasetka, sme mili nieco Dolnosarskego, ale to Dolnosarske, to som sebe popšal, akle pozdje přisvojiva, a musím goniš vecvuchava vedluži.
0: Gvonej poli tvojego povojenskego živa gastej bude šulstvo a žurnalistika. A to se ti teke meniva, ti se sebe tu rec vodluži najsahu vodcvuchava při tvojom žili.
1: Jo, to je bude osebne v rozgrosovom času, ale až som nešperi po abitúrie vestova ako ceptarka na tej šuli, na tej samskej šuli, to nejo popšal mojo žica nebovo.
0: A to nejo teke krádu normálne, kaž žinca na to gledaš net po abitúrie, zachopiš ako ceptarka. Kak jo to bolo s tými pedagogickými zakladami, ktorýž kadeš nepera studovaš?
1: Jo, my sme Pödla studovali. Ja som daleko studicinova pri Pödla v Malom Veľkove. Som potom také moje přepytovanie tam obstava. Ale ja musím gronič, to je bol krádu hynakšie cas. Mm. My nesme mili ženech dolnosarských ceptariu. Dosť. A gaž se žinca groni, co su te gornosarbo hokšili, ja by groniva, kap te nebe byli, v moge šuli nebe žošem žena sarska vudzba bila. A te, ak su dolni vúžice byli, zveče go teke nesu kšili sarski rozvodcovaš. To ma svoje historiske pšicene, jan jo kvotem sužiš, pšuska jo zavostajva svoje slede, teke v kvoach serbo, ale tak som bola nuskovaná na Josefa Frenzla, našeho starého ceptaria, sluchaš, ten jo gronu, co ty, co staviš, nestudirovaš, ty si mladá, ty môžeš to přece ešte, ty vestan jo šo a ceptaruješ šo našich úkníkov.
0: A to nie je zavěšči láško bylo, dokoláž te úkníky z tých nižších redonů, kas u vás také ešte doživili ako úkníkov?
1: Jo, a ja musím spřávne přihudáš, až ja nesem bylo jana, tušná úknica. My sme také mnohé gluposti gotovali, ale ja neviem, te sú byli také rozumné.
0: Ja, Krista, krotký cas ako ceptárka, tenca sama ešte vúknica, pošte pak ve väčšej zákonitosti za serské šulstvo v ministerstve za ľudové kúbvanie NDR. Ty si veľa doživýva a také názgoniva, co máš za dobré, abo také za menej dobré ve vúvyšu serského šulstva v sledných 5-6 letách.
1: Za dobre ja mám, za veľkým dobre. Až jo se prídne raz serským žišam zmežnivo vúknuš, co sú oni kšili. Napríklad také ja neviem, co by se stalo ze mnou, kap nebe, bo ta možnosť, kap nebe šiknem, ak také nemajú peneze, zmežnili vúknuš a studiovaš. Also to mám ja za to najvážnejšie, až my máme žinca telik srbské inteligence. To máme se tomu žikovaš, až jo přišlo jeden cas a ja na tovarišnosť, kšiva teke goniš, yeah. K ten, čo zmožňuje, také chudším žišam alebo šikným uknúš, co sú oni kšili. Vygvónim, vyvážnim. Ja. A dalej, jo se zmožňuje, se zvele plus a minus uknenie sarske rece. A nic ano rece, my sme uknili sarske stavizne, my sme opoznali a tak oplivali sarsku kultúru, což je bo veľkým riedne. A tak vyžím ja to ve veľkým, ako ja nepozitívne vúvyše. Se rozmejo, až tam to a druge také nejo tak bežovo, ako sme to kšili. Napríklad minim, až by ešte mogli vici uknúš v srbskej vúdzbe, ga metodicky byli naše ceptare lepe na vúdzbu prigotované. Ale, no jo, to se ze žincačne vida tak pokážu. Ja som všetci groniva z tej veľkej proce přemáva úskoci a podsmušku.
0: A ze tvojich náskonieniu gledaš, kad je také na te sledne, časeš 12 let v šulstve, kak by ti to posužovalo, což se ním docení?
1: No ja to je všetko súžiš, ja nejsem veci v tom nuči, ale až ja tak přijdu do šulu, přes mojo žurnalistické živo, abo se rozgraniam se septariami, ja ga mám ešte z veľa vetných zvísk. Pen by groniva, oni sú ten šišký zachopienk po převoši, kde rozmejstrovali. Máme ženca veľa obžilníku na srbskej vúdzbe. Te obstojnosti sú se trošku zminili v tej nástupnosti, až veci možnosti se svojskými ideami také živáš. Dokoláč to mám ja za ceptaria, za ceptarské živo za veľkým vážne. Ja som žinca a tenca z toho minenia bola. To nejvážnejšie za srbskú vúdzbu je dobre srbský ceptar. Yeah. Ako se angažujú, ako z učobu za to živa, ak tie reserské mežo, má dobrý kontakt s svojim uknikam a ako také metodicky nieco mežo. A dosť takých ceptarov som zeznala a druhých, to sa rozumiem, také. A tam sa to také nakvališe a obželeniu v sarskej vúdzbe zase obmarkoval.
0: Co ty myslíš o Vitaj projekte? To ga nie o ten, co si ešte bylo, ako si ty v tej zákonitej funkcii živala?
1: Jo, myslenia do takého smiera sú ten, co ste byli, ale to musím goniť, to sme veto mili trošku prekšutý systém našeho šulstva. A ja som také tak myslila. Sebe kritická to goním. Ja mám ten Vitaj projekt za dobré a gaž žiši v modých letách sarsky uknú, to je dobrá vec. Ale ja vyžím ten čach abo ta šieško šlepe gonenie, to dali až potom na šulském polu a me veľkým obtužujú, až to nien to tak se šule zacenujú.
0: A problémy gadajú také okolo odkupovania sarských ceptariov.
1: To je všetci bol problém. Ale ja musím groniš ten jose niento vesemne pokazal také. Přesto až nejo ten institút za ceptariovice v Budešine gab nebe mili toštych absolventov tam. Nebe žoušim skoro mili žinca veci srbsku vúdzbu v Dolne Vúžice. Dokoláš se z Lipska ved univerzite, te se mogao na jadnej rúce ved liceš, ako sú ved tam šišli a teke den to přijdu. Gab nebúžo se tam nieco ceniš a nic jano cakáš, kto přižo do Lipska studovat. Pen vyži tam teke probléme. Musíme sebe veľkým cestiš, živo sarských ceptarjú, že čo sú sami v jane šuli, sam ľudke, musím goniť. A osobne te, ako sú ten za zachopili v Dolne Vúžice, sarský ceptarjš. A togodla som za nich také napísala jane knigve, ako sme chopili ceptarjš, a nebe sa zabovo, co Den sas se živavo jo v Dolni Vužici pod velginšiškimi obstojnostjami.

0: Wilgen Wille Christa możesz zawieścić tylko ulicę aż w twoim rozkłosowym czasu, w tym prednym, to ja było od końca 50-tych lat. Tam sme tylko miejsce poznali, a ty si tenca z przedoszym żywowa za dolnosarski program. Kakie dopomniejsza masz ty na ten twój rozkłosowy czas jako redaktorka?
1: Ja musim gonić, až čo to bolo skoro sobú ten nerednejší čas mojho živenia. To je veľký zájemný bolo bežduce po Dolnej Vúžice, dokoláž my sme sa ten čas tak veľký za to angažovali, my nie sme jen reporterovali, ale keď sme napríklad rozpravili vo zapustčovi Jančovcach, pen sme te cudne zapust sobu zvýšili, jo? Also, abo gaši švo voronikárstvo, no pen sme organizirovali až nekaký vod MTS tam šížo a to im pomáha. Also, my sme jano naš mikrozvón zeli a tam šli, aby nám nieco ulicovali, my sme byli s nimi živé.
0: A s tým smysle, tak si myslím, také tu dôvery tých ľuží udobili. Všetko joga to bolo ešte ten čas, žož sú mogli čach mili nama do mikrofóna nieco kroniš. Dokoláž sú sa ešte na to dopomnili, kak jo to raz bolo ve fašistickým času, žož sú kúžde sárske svoje zakazané dostali. To je také nieco bolo, žož sme my dejali na tom živaš, aby oni svoje národne, sebevedomne zase sledk dobili.
1: Jo, a tomu trebaš tu dôveru tých ľuží a dej sebe zaš za to čas. Dokoláž cez čega, jo to sme nazganive, ga se s nimi sednúš, a nie, nie, sarsky, nie, my nic. A pen veni obmarku, och, te ga se za to zajmujú a te sarsky mergu. Ja ešte vím, ako sú nám ve Pizanské goli gronili an staré ľuž, co vysi sarsky, vy doch ste také redne modie a inteligentne, vy sarsky nejsčo. Nejsčo. Also, ten nesu mili žene sebe dovere. Ale ga su oni obmarkovali, te sebe cestčen a ľubujú to sarske pencu. Oni nám pokazali bildky a su knig vyholili a su chopili, jak mogu ešte sarske spívaš. A ta celá sarska učova josa náma vetvoriva. A to by šo redne cest. To jo sa mi spedobala. To jo To je spomnenie tvojich živinských žicin, jo, pokoniva.
0: Jo, ty si potom ešte raz k nám do rozkvosa prišla a to po živiš na šťastu dva a živiš asiš, ako jo se UAB založil. Ty si potom ako lichotná sobu živáš, jaká při nás živová. A si ty to raz oplutovala?
1: Tak je to, nie som obľúbdová. Dokoláž to som ešte zapokoniš, rozhlasil ja na dobrá živinská šula.
0: Yeah.
1: To som obmerkovala také v času, ako som bol v ministerstve. Net navizáš kontakt s ľužimi. Ty nemžeš sa pri rozhlasu sednúš doma a tvoj artikel napísaš. Ty musíš net ten kontakt dostať, aby jen žene nemáš. Potom také to tak všau ukoniš, což popšam, groniš, což. To som také při rozkôsu uknula. A tak je to bolo popšam šula za mňa za živenie a gaž si ty přišla, moja ľuba Juta, a si groniva, no nio, což ty zase přiš k nám.
0: Ja.
1: To som groniva, no po jadnej noci přemyslovania ja přijdu rada.
0: A ty si veľa rednych a zájemných uščovaní v tom času zestajíva, skotovíva, až sú ši přisúchali za to veľkým žekúne.
1: Jo, dokoláž jaká som potom už bola starša a som také živinské názgonenia mela a to pen ten svet trošku hnať svižíš veľa riedných a neriedných doživeniu mela a potom sa to také odvyščujú v tvojom žile.
0: Byte jeden rozžil vyživám ja s nímským žurnalistom a sarským?
1: Ale to by groniva. Tariec južo. Also, ja. Ten partner je vednás, ten môžeš to odlíciš, ako biežne sárske peda. To nie je ten problém. Potom ty musíš dostat věc a k nímských reporta dověru těch lůží.
0: Ja.
1: To musím ještě raz konec. Pen musíš ty přeci na to myslíš na škrej sarských lůží a tak ten teritori nejo tak veliký. Snaž ty přižoš ještě raz tam a gaš si ty něco opacného abo nerydného abo zvěršného, což nejo děle přemyslo nebo goniva, no pen budu ty byl
0: přiš
1: a ty na ty vyměnají. Also to musíš sebe schicken und dir auch müssen alle nach

0: ten žurnalizm veci tak nespedoba. Mm.
1: Kak važný je po tvojim mieniu sarský rozkvoz, sarská televízia?
0: Dosť a nadosť begoniva. Dokoľaš chtoš nejamžo sarské pédaš alebo cítaš, ten snáš ešte rozmejo. A rozmejš ga jo lašče ako pédaš a tak teke to svišane svoho jo za buviše sarske reca, za sarskih luži velgin važne, a velega sme cenili za to, až jo se zase zvigavo, abo poušovo to sebe vedomje, vesebne Serbove dolne vužice, toga je bo bejne zasepane, a to zase ubožiš, a goniš, ja som Serb, a na to som kjarde, a ne, ja se neschromam, sarske pejadaš, a sarske navogi oplevaš, a se uznavaš. Za to sme nieco cenili.

0: Vo błódniku jo Jana Miertingowa ho spívała. Ale co gabaretne błota veci nebyli? Co by se stało z našimi saskými povestčovými figurami, z vodným mužom a błódnikom? A co by było z obydlarjami? To prašanje stají jo letos na Bošajnská noc povestču, kotaraž bužo južo přijduci týžen k svetkam. Jaden bogate předezeša přižo na vesne svežen do Myšina a groni až co ve bortach velickú fabriku tvariš. Tomu pak co moda vanka zadoraš. Redna muzika, pyšne mytiske a vesajnske figure a napnete čojenje pod Bismarckovem tormom. Njocošo vy to čojenje přepasť, musíšo ninto upasovaš. My ulosujeme ninto dvě korce za Bošajnskú noc povestču. Musíšo jano vytgroniš na to pšašanje. Kak se groni tomu zvosnemu předezešarju? A na kaku reálnu vysobu ven eventuelnje dopomnio? Píšťo nám do redakcie, přes e-mail abo přes WhatsApp, a to prétne pšaue vete grono dobytňo. Kak se groni tomu zvosnemu přede ze šariu? A ho, našo handiove cysvo?
1: Vetkos, pšašania, píšte nám pet 0151 jadnasčo 86 8865. RBB, serský program.
0: Jo, tvocime palce.

Ninto mam kulturne povesti za vas, a my startujeme v Hažoje. S novým historickým románom stajio serská autorka Majka Štoková svojí domoní jaden pomnik. Ušli sú jej nové knihy v Mieniu Hažoa, Ryša ako jo vestav. Román ulicujo ved Georga von Mušo, Ryša ja z Lutova plachožebusa, ako jo pregoval v 15. stolišu u Výše Hažoa. Přes tu figuru, co Štoková teke dopokazaš, až jo Hažo pšała serska vjas. To jo było v sletnych letach do pšašania stajone. Štoková jo za to v historii svojeje sy rešerširovala a ulicujo viernu historisku mašiznu v fiktivnem čojenju. Knigy sú ušli ako book on demand. Předmět religia na Dolnosaském gymnázium je, kde povolí kupky serska namša, byš zase zvězané ze serského rěcu. Vo možnostčach sú cora na zmakaniu diskutirovali se zagronitým živaništča za nabožninskú úcpu Kevin Fischer. Tuchelu jo tak, až njamožo gymnázium dániš v religii, dániš v předmiaše LER dvojorecnú úcpu pobytuvaš. Brachu cepta jodla. Kupka serska namša, co až ukniki teke v drugich situáciách přijdu do kontakta ze serskiju recu přes nabožninu. Predkstajaš mogu se napšikvat žognovania pred přespytovanju. Zavisče na dobrovoľnej nezvizanej vášni, groni k tomu Hartmut Leipner vod kupki. Nintok še pytaš to rozgrono se šulským vietnikom gymnázia. V svojskej vece. Tu sobotu přižo nové majske údaše RBB magazína Vúžica. Gledajšo, startový cas se zmenio. 16. maja přižo magazín južo 5 minuto do jadnogo. Přicina jo live ústčevanie balokopania ved FC Energia Chosebus. Ved junia do septembra ústčeva RBB pen 20 minuto po jadnog sersku televíziu. Vúžicu dostanjo šo jano na Bramborskem kanálu RBB a v ARD Mediatece. A ku vesem žase temu burstaku nímskeje DEFA zaožby pokažo oben kino v Chosebusu neželu historiske filme pod titulom Krajina Vúžice v DEFA-filmje. Ve programje budu šakorake filme vod živa v gornistvje a natvarjenja milinarnje v Cárnej plupje a vod bošanskeje nature. K DEFA-jubileju jo dovoliva zaožba tovaristvom a institucijam pokazaš dermotnje filme z jeje obstatka.

0: Cuse rozkranjaš zjadne ženskeju, kotraš nebužo vam neznata ljube přisucharje. Je gvoz znaješo ze Sarskego radija abo teke ze televizije. A mogi z vas jo se z nju teke južo vosobinski zmakao. Kašio vona s mikrofonom abo teke ze spudišinskimi filmarjami duce bila ve Sarskich sach abo hinji. Minim Kristu Brantovo. Ten raz pak som se ja vezela mikrofon a som se sednula do šega a som k ní dojiva a to do Balina, žož vona bydli. Kaž se hove je bydlenju tak rozgledujom, dycha ze ščenu a ze šuknych rogu a boku nekak sarski duch. Sarski knigve, keramika z Vúžice, jačone jajka, šibarové obraze a šo druge hešči. Krista Grojn, ty bydliš nento južo bejnych let ho Barlinu. Jo to ho v Barline tvoje bydlinie, abo jo to mjastem tvoja domunia?
1: No jo, to jo zatem, co po domuniu rozmejuš, tam, že se jacuju ze cevej dušu, a tak to jo Vúžica. Ale bydlím ja Barlinu, už od čižašča let, a mi se ho také spodoba. Nešpěry se mi nehospodová, dokoláž je bylo všechno tak gvozné a hektické. To musím se přivucovat, ale nic tak, a jsem to přivucová. Ale ja som vestava mirna tak, ako sme my se v Vúžice živili.
0: Ja. A vonaka ja samo teke tak, až možeš ty se Barlinu teke ze služimi Sarske rozkranjaš. Ty nisi jadnučka, ako ho Sarske pojeda.
1: Nie, ho jo bejnych Sarskich ľuži a mám teke kontakt s nimi. Pere sme umili domovinsku kupku penie, što to lepe bolo. Ale ja napríklad se cestšie zmakam ze Doris Teichmannovejú, ona vidomostne slíži na Sarskem polu a tož se zmakam jej tam také ze zajímavým. Ja. Dokonáš to sú stavizne, cerkvinské stavizne a to je moje polo tak, tak trošku.
0: Ty nesi se také ve Vúžice nahožíva, tvoja bojka jo hinži stava.
1: Ja, moja bujka je stava v Šlezinski, a to v Waldenburg na Nímsky Tinsas, a nento so tomu goni v Aubřich. To je bola riedna krajina tam, gore v Lestrusku, ale to miesto je bolo jano miesto Gorniko. Tam je so kamenné uglo ukopalo. No jo, tam sme vestali...
0: Je tvoj nan také bol Gornik?
1: Nie, môj nan jo žíval ako tvarský ľuž, ten nejo. Ale ja ga jogo znajú z väčšieho jana ako vejak, abo žošim nic, ten jo živíš a čižaša do vejne. A sedem a stožaša sme sa zase smakali.
0: A vy ste dejali potom domovňu opuštiš? Što net přišli do Vúžice? Kak je to bylo?
1: Ne. My jsme museli nešpěry v augustě pěš a stržaště z našeho bydlenia ven. Tam jsou přišli pelské vejaky a te jsou nám gronili frau paken 10 minuten dan raus. A naša mama jo se tak zlikala, až nejo žoši mogla nic zapakovat. A pen jo dostala Jana s karabinom a sme museli ven. A tak sme stali v Lišojskom času, augusti, ja som ten čas bol živý šlit stará, bosa, v šajkém kležiku, šopvo je bolo na droze a ne sme mili nic veci.
0: Ja. A čo vy potom nejpíry byli?
1: Ja, pen sme na nás, našej šoše, ta je tam ešte bola. A tam sme byli až do zimy, šeš a stržašča, krotko dogod. Sme také vetam museli přec a sme přišli napšaudu potom do Vúžice, preto náš nán. Jo, tam už byl potom po vejne a venie nás potom tam holil do Vúpoje, Pla, Budešina.
0: Jo. A tam si te potom prejne sarske slova slyšala.
1: Jo, a to som ja našej mame gronila, svúraj mama, my sme v opaky jeli, my sme zase v Polske. Dokoláž tam pri mojej šoše, tam sme sa také ako žiši s polskými žišimi. Polsky tak trošku rozgranali, A sas kuric nesom znała, tak som si myslela, my bok nencmi veto zase polske. Ale nie, ja som potom z Geniva až od saskarec.
0: A ve šuli se saskarec, ten saskono sasku uknula. Ty máš dvě soči, tej boni teke švej na sasku ucbu. A co sú tvoje staršie zožom tomu gronili?
1: Ja mám dvě soči, jo, ta Jana je tak stará, až ona neovici do šule šva, ale ta moča, ta jo, tek sasky uko, ta jo nešpere upoj, tam ten Paul Koring, ta žinca ješ na knini Ozesova, knini Handrikova, te sú nás rozvucovali v šiknuch, ale teke, v šiknuch předmetach, ale teke sarsčine, a penju ona šva do Radovoja a dalej tam vukla. Jo, a moje starše, no, te su, my sme dere vukli, a tak je im bo šojana. Oni nesu žene nic prešivo tomu sarskemu mili, žene nic. Ja musim goneš, ja som odprostva v Belgin tolerantni svojžbe familii, a to na kožnem polu. Nic ja noco što. Drugeriert sind das Dupa.
0: Wono ja dauer beine wille nimskich luji a tänzer sutabeligischi kotres subschischlistich koinzenu a su naschu rets saskorets navuknuli a su samo deke wes habstwir jivali. Ako w instituziach, saskich instituziach, ako zeptari samo a hinji.
1: Ja, ja ne som jadnutschka, pschesedlarka, tak kaž se groni, kenš jo ca svojego živenja za sarske pšašanja, za sarski ljud živava, to su vele drugih tek, ale ja musim groniš, ja som vočego zahopenka miva to za velgin zajemnu vjec, vesemne togodla, mi nesme v šuli ja naturirc vukli, mi sme teke tam nieco zgonili, teke se sarski staviznu. A ja som sobu dostala, až jo se veľkým veľa zgrešivo na sarskom lúže, ze z nímskeho poka. A dokoláž musím zase prišť na moju familiu, som odrastla v duchu tej spšavnosti a rovnosť spšavnosti.
0: A ty si kšiva sarskému ľudu je nieco sledktáš.
1: No, tak som si myslela, mej bok to, ale neobšavé, co sú te gotovali, to púžeš te nento, pripomogáš, až se pritom nešto přemeníš. A to musím goniš. Opäť tam až do žincašného.
0: Ja, ty si nepere bola v Gornej Vúžice. Kak si to potom docela do Dolnej Vúžice prišla?
1: Ja musím goniš. V mojom živeniu je to přeci tak bylo, až sú mne do niecego starceli. A ja ešte vidím, kak je náš budešinský direktor Sarskej Vúžice šule nám rozkvat, kaký avantgardistický nadok máme spolniš v Dolnej Vúžice.
0: Lebo knes doktor Mič.
1: Ja, knes doktor Mič, ten jo tam se za to sobou staral, až se teke v Dolnej Vúžice založil. Jana Uša Šula a Ninka Bušo Piža se šlit, ja, až ona vo jo.
0: Ja, a ty se slušala tým prednym úkynikam tej šule.
1: Jo, my sme tenca s busom, se s vožiščom a bindliškom jeli od Budešina do Hošebusa, aby ho pomagali natvariš toštu šulu a som prišla na Ušu šulu, to co ešte, žošem na Ušu šulu, to co ešte goniš, dogoláš v Vúpoji, že sme pen bydlili v Gornej Vúžice, nie tam nich do tých miest na také šuli byl, ja som bola ta predná. Ale my sme mili janego ceptaria, ten Paul Koring, a ten je naši mame gronil, tam musí dali uknúš, ta je taká svába. Ach, naša mama je slyšela svába, no pen našu
0: vznejú.
1: Tam môžu po nové miere sejšieš, jo. A kap ten Paul Koring neby bol, ja neviem, kak moja živenská droga by se buviva. Tak som prišla dva, aby žaseš do Hošebusa.
0: Víš, čo prišli celá Redonia z Gornej Vúžice, nesú se ga ho vúkniky ve Dolnej Vúžice namakali za tú prednú Dolnosarskú vúšu šulu?
1: Te sú se namakali, ale to je bol Jan Živetiletnik. A ty nie możesz jano uszu szulu zachopić, jano z jadnej rydoniu, a jano z takimi młodymi uknikami. Tak jo przyszła sobą jana jadna z tej rydonia, to sme my byli, to co raz niko ta remienia kronisz. Tam je bo sobą Monika Sokowa, Juri Koch, Horst Petrik, Jürgen Simon, no ja, jana z co sme koma du byli.
0: Szykno, poprzałom znate menia, kotrež sú na svojom polu cas živinia, také za Dolnú Húžicu živali.
1: Jo, my sme byli jana veľkým viedom na Redonia. Napríklad my sme janosarské pedali, celý žen. A tam sú úkniky miasobu na to glidali, ale ja musím také goniš. To jo za nás bylo normálne.
0: Ale nie je to všetko za vás bylo. Vy ste prišli z Gornej Húžice, čo popšal Gornosarsku rec obknižili a potom naraz Dolnosarsky?
1: Jo, to musím ale goniš, a sme ten sa si ešte veľa Gornosarsky pejedali. My sme naše redunie, jedna sta a šastetka, sme mili nieco Dolnosarskego, ale to Dolnosarske, to som sebe popšal akle pozdje při svojeva a musím goniš vecvuchava vedluži.
0: Gvonej poli tvojego povenskego živa gaste boje šulstvo a žurnalistika. A to se ti teke meniva, ti se sebe tu rec vodluži najsahu vodcvuchava při tvojom žili.
1: Jo, to je bo vosebne v rozgozovom času, ale až som nešperi po abitúrie vestova ako ceptarka na tej šuli, na tej samskej šuli, to nejo popšal mojo žica nebolo.
0: A to nejo teke krádu normálne, kaž žinca na to gledaš net po abitúrie, zachopiš ako ceptarka. Kak jo to bolo s tými pedagogickými zakladami, ktorýž kadeš nepera studovaš?
1: Jo, my sme Pödla studovali. Ja som daleko studicinova pri Pödla v Malom Veľkove. Som potom také moje přepytovanie tam obstava. Ale ja musím goniš, to je bol krádu hynakšie cas. My nesme mili ženech dolnosarských ceptariu. Dosť. A gaž se žinca groni, co su te gornosar bohu kšili, ja by groniva, kap te nebe byli, by mogi šuli, nebe žošem žena saska vudzba byla. A te, ak su dolni vúžici byli, zvečego teke nesu kšili saski rozvodcovaš. To má svoje historické přícene, ja njok votem sužiš, pšuska jo zavostajva svoje sliede, teke v kvoach Serbov, ale tak som bola nuskovaná na Josefa Frenzla, našeho starého ceptára, ja slucháš, ten jo gronu, co ty, co staviš, nestudirováš, ty si mladá, ty môžeš to přece ešte, ty vestan još ho a ceptaruješ ho našich úkniků.
0: A to nejo zavěští láško bylo, dokoláž te úkniky z těch nižších redonů, kasu vás také ještě doživili jako úkniků.
1: Jo, a já musím spřávně přijudáš, až já nejsem bylo jana, tušná úknica. My jsme také mnohé gluposti gotovali, ale já nevím, te so byli také rozumné.
0: Jo, Krista, krotký cas ako ceptárka, tenca sama ešte vúknica, pošte pak ve väčšej zákonitosti za serské šulstvo ve ministerstve za ľudové kúbvanie NDR. Te se veľie doživýva a teke názgoniva, co máš za dobre, abo teke za mini dobre ve vúvyšu serského šulstva v sledných 5-6 letách.
1: Za dobre ja mám, za veľkým dobre. Až jo se prídne raz serským žišam zmežnivo vúknuš, co sú oni kšili. Napríklad teke ja neviem, co by se stalo ze mnú, kap nebe bol tá možnosť, kap nebe šiknem, ak teke nemajú peneze, zmežnili vúknuš a studiovaš. Also to mám ja za to nevážnejšie, až my máme žinca telik sábske inteligence. To máme se tomu žikovaš, až jo přišlo jaden cas a ja na tovarišnosť, kšiva teke goniš, ke enšo zmožniva, teke hučim žišam, abo šiknim uknuš, co su oni kšili. Vegvonim, vevažnim. Ja. A dalje jo se zmožnivo, zesvele plus a minus, uknjenje sarske rece. A nicjano rece, my sme uknili sarske stavizne, my sme opoznali, a tek oplivali sarsku kulturu, což je bo velgin redne. A tak vižim ja to ve velikim, ako ja ne pozitivne vuviše. Se rozmejo, až tam to a druge teke neo tak bežovo, ako sme to kšili, napšikvat minim, až bešči mogli vici uknuš v srpski vudzbe, ga metodiski byli naše ceptare lepe na vudzbu přigetovane. Ale, no jo, to se ze žincašne vida tak pokažo. Ja som všetci groniva z tej velike proce přemalo uskocijo pod smušku.
0: A ze tvojich naskonjenju gledaš, kad je teke na te sledne, časeš 12 let, v šulstve, kak by ti to posužovalo, což se ním docení?
1: No jo, to je všechno sužiš, ja nejsem věci v tom nuči, ale když já tak přijdu do šulu, přes moje žurnalistické živo, abo se rozgraniam se septariami, já ga mám ještě z vele vytných zvízk, pen by groniva, oni jsou ten šišky zachopěn po převoši, kde rozmejstrovali. Máme ženca vele obžilníků na srbské vůdzbě. Te obstojnosti jsou se trošku zmínili v té nástupnosti, až věci možnosti se svojskými ideami také živáš. Dokoláž to mám já za ceptaria, za ceptarské živo za velkým vážné. Já jsem ženca a tenca z toho minenia byla. To nejvážnejšie za srbskú vúdzbu je dobre srbský cepta. Yeah. Ako sa angažujú, ako z učobu za to živa, a ktoré srbský mežo má dobrý kontakt svojim uknikam a ako také metodicky nieco mežo. A dosť takých ceptarov som zeznala a drugih, to se rozumijem, teke. A tam se to teke nakvališe a obželjenju v sarski vudzbe ča se obmarkoval.
0: Co ti misliš o Vitaj projekče? Toga nije o ten, co se šči bilo, ako se ti v tej zakoniti funkciji živalo?
1: Jo, mislenja do takego smjera su ten, co steke bili, ale to musim goniš, to sme veto mili trošku překšutý systém našeho šulstva. A já jsem také tak myslivá. Sebe kritická to gronim. Já mám ten Vitaj projekt za dobré a když žiši v modých letách sarsky uknu, to je dobrá věc. Ale já vidím ten čach abo ta šiško šlepí gronině. To dali až potom na šulském polu a my velkým obtužujo, až to nie to tak se šule zacenujú.
0: A problémy gadajú také okolo odkupovania sarských ceptarov.
1: To je všetci bol problém. Ale ja musím groniš ten jo se nie to vesemne pokazal také. Přesto až nejo ten institut za ceptarju věci v Budešině, gab nebe mili toštych absolventov votam. Nebe žoušim skoro mili žinca věci srbsku vůdzbu v Dolní Vůžice. Dokoláž se z Lipska ved univerzite, te se mogao na jadnej ruce vedlíceš, ako sú ved tam šišli a teke nie to přijdu. Gab nebužo se tam nieco ceniš a nic jano cakáš, kto přižo do Lipska studovat. Pen vyži tam teke probléme. Musíme sebe veľkým cestiš živo sarských ceptarju, že čo sú sami v jane šuli, sam ľudke musím goniš. A osobne te, ako sú den za zachopili v Dolnej Vůžice, sarský ceptariš. A togodla som za nich také napísala jane knigve, ako sme chopili ceptariš, ab nebe se zabovo, co ten sas se živavo jo v Dolni Vužici pod velgin šiškimi obstojnostjami.

0: Wegen Wille Christa možeš zavěšte teke ulicu až vod tvojem rozkrosovém casu, vod tom prednem, to je bylo vod konca 50-tych let. Tam jsme teke mese poznali a ty se ten cas předovšem živova za dolnosarský program. Kakje dopomnejša máš ty na ten tvoj rozkrosový cas jako redaktorka?
1: Ja musím goniš, až šo to bylo skoro sovu ten nejredniši cas mojego živenia. To jo velkým zájemne bylo bežduce po Dolnej Łužicy, dokoláž myka jsme se ten cas tak velkým za to angažovali, my nejsme jen reporterovali, ale když jsme například rozpřavili o zapustu v Jančelcach, pen jsme te cudne zapustu mu zvýšili, jo, also, abo když je švo voronikářstvo, no pen jsme organizirovali, až nekaký od MTS tam přijížel a to jim pomáhá, also my nejsme jen náš mikrozvon zeli a tam šli, aby nám něco ulicovali, my jsme byli s nimi živé.
0: A s tím jsme se myslím, také tu dověry těch lůží udobili. Všeto joga to bylo ještě ten cas, žož su mogi čach měli nama do mikrofona něco kroniš. Dokoláž su se ještě na to dopomnili, kak jo to raz bylo ve fašistickým casu, žož su kůžde sarske svoje zakazane dostali. To je také něco bylo, žož jsme my dejali na tom živaš, aby oni svoje národne sebevědomně zase sledk dobili.
1: Jo, a tomu trebaš tu důvěru těch lůži a dej sebe zež za to cas. Dokoláž cest čeká, jo, to jsme nás gonivé, kas se s nimi sednoš, nic. A pen vyní obmarkují, och, te kas se za to zajmuju a te sásky mergu. Já ještě vím, ako jsou nám ve Picaňské goli gronilian staré lůž, co vy jste sarské, vy dostě také rědné mody a inteligentné, vy sarské nejste. Nejste. Also, te nejsou milí ženy sebe dověře. Ale když jsou oni obmarkovali, te sebe cestčet a lubují to sarské. Pen jsou oni nám pokazali bildky a jsou knih vyholili a su chopili, jak mogu ještě sarsky spíváš. A ta celá sarska učova jo sa náma vetvoriva. A to byš horedne cas. To jo se mi spedobala. To jo spomnenie tvojich živinských žicin jo bekoniva.
0: Jo, ty se potom ještě raz k nám do rozkvosa přišva a to po živiš na šťastu dva a živiš asiš, ako jo se UAB založil. Ty si potom ako lichotná soboživáša, jaká přinás živová. A si ty to raz oplutovala?
1: Také to nesom oplutovala. Dokoláž to som ešte zabokal, než rozhovor se ja na dobrá živinská šula. Yeah. To som obmerkovala také v casu, ako som bol v ministerstve. Net navizáš kontakt s ľužimi. Ty nemůžeš se při rozkvosu sednout doma a tvoj artikel napisáš. Ty musíš net ten kontakt dostat, aber jen ženy nemáš. Mm. Potom také to tak přišlo ukroniš což, popřišlo groniš což. To jsem také při rozkvosu uknula. A tak je to bylo popřišlo šula za mnou za živiny a když se ty přišla, moja ľuba Juta, a se groniva, no něcož ty zase přiš k nám. Ja. To som goniva, no po jadnej noci přemyslovania ja přijdu rada.
0: A ty si veľa rednych a zájemných uščovaní v tom casu zestajíva, skotovíva, až sú ši přisúchali za to veľkým žekone.
1: Jo, dokoláž jaka som potom už bola starša a som také živinské názgonenia mela a to pen ten svet trošku nacvižíš, veľa riednych a neriednych doživeniu miva a potom se to také odvyšťujú v tvojom žile.
0: Byte jeden rozžil vyžívam ja s nímským žurnalistom a saským?
1: Ale to by groniva. Tariec južo. Also, ja. ten partner je vednás, ty môžeš to odlíciš ako biežne saské peda. To nie je ten problém. Potom ty musíš dostať viac ak nímskych reportá do vieru tých ľuží.
0: Ja.
1: To musím ešte raz koniš. Pen musíš ty všetci na to myslíš náš kraj sarských ľuží a tak ten teritorij nie je tak veľký. Snáš ty prížoš ešte raz tam a gáš si ty nieco vopacného abo neredného abo zveršného, což nie je dera přemyslu nebo goniva, no pen budú tebe
0: Tíš
1: a ty na tebe menajú, jo. Also to musí si vyšiknúť, ja rok myslím. Ale na druhý part je to veľa lepé teke za náš, dokoláš ten kontakt júše a ten žik tých ľuží je blíže. Ale v jasovom veto som až netrvám veci v žurnalistice, tak živáš.
0: Co odla?
1: No jo, ten trend, nic tak veľký carského, ale žušom žurnalizma, to jo, oni mi přemalo rešeršírujú, přesvěršně, přebanálně. Toga nejo jenom mojo měnině, to cestí svěšíš. A togodla se mi žinca ten žurnalizm věci tak nespědobá. Mm.
0: Kak vážný je po tvojem měnění sarský rozkvoz, sarská televízia?
1: Došť a nadošť, begoniva. Dokoláš, chtoš něm, že sarský pédáš, abo citáš, ten snáš ještě rozmějo. A rozmýši gajú lašče, ako pejedaš, a tak teke to svišané svoho jo za buviče sarské reca, za sarských ľuží veľkým vážne. A veľega sme cenili za to, až jo se zase zvíkavo, abo poušovo to sebevedomie vesebne Serbove dolne vúžice, to gajú bolo bejne zasypané. A to zase ubožíš, a goniš, ja som Serb, a na to som gjarde, a ne, ja se neschromám, sarske pejedaš, a sarske navogi oplievaš, a se uznavaš, za to sme nieco cenili.